co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho tref.

0: nasledujúcich chvíľach budeme hovoriť o novej tvorbe jednej z najrešpektovanejších osobností českej, ale aj svetovej fotografie. Pardon. Predstavíme vám výstavu Loutkařské legendy objektíve Jindřicha Štrajta, ktorú môžete vidieť v priestoroch Českého domu v Bratislave. Výstava vznikla pri príležitosti významného životného jubilea, teda 80. legendárneho fotografa. Je zároveň pripomienkou 10. výročia zápisu fenoménu československého bábkarstva do zoznamu UNESCO. V Bratislave zároveň Jindřich Štrajt predstavil svoju novú knihu Piškander Dula, venovanú bábkarskej tvorbe manželov Františka Vítka a Viery Žíčažovej, ktorých tvorba fascinovala publikum na mnohých miestach sveta. Táto autorská dvojica patrí k pilierom českého moderného bábkového divadla. Redaktorka Ivica Rutkajová mala príležitosť porozprávať sa s Jindřichom Štrajtom a za vydavateľstvo s Ilonou Rejholcovou z Kultúry Nový Bor.
1: Jindřicha Štrajta poznám ako autoritu, ako fotografa, ktorý sa venuje sociálnym témam, ktorý svojim postojom ovplyvnil výtvarný, neoficiálny, predovšetkým výtvarný život pred rokom 1989 v Čechách aj na Slovensku. Dnes budeme hovoriť o vašom vzťahu k loutkám. Môžem použiť tento český výraz k loutkám?
2: Môžete použiť a je to zvláštní vztah, protože já jsem se k tomu dostal jak slepý gouslí vlastně. Ti manželé Vítkovi, o kterých je ta kniha, jsou mi dlouholetí kamarádi, přátelé. Tak po 50 letech, co jsme se znali, tak mě oslovili, že by hrozně byli rádi, kdybych jim nafotografoval loutky z divadelního představení Piškander Dula.
1: Aký byl ten první pocit po této ponuke alebo přátelské výzve?
2: Protože se známe mnoho let, to první setkání bylo na tomto představení. Takže já jsem věděl, o čem to je, protože jsem dělal jim výstavy těch loutek a mnohokrát jsem viděl to divadelní představení. Takže ten dojem, který jsem z toho měl, tak byl fascinující. Proto jsem, když mě oslovili, abych jim ty fotografie udělal, tak to bylo jednoznačné. Prostě s velkou láskou jsem to udělal a dostal jsem takové zadání. Oni mi řekli, Jindro, ty jsi jediný, který to může nafotografovat. My máme takové přání, bys ty loutky nafotografoval tak, akože sú živé.
1: Práve pri pohľade na fotografie, ktoré sú dnes vystavené v Bratislave, môžeme potvrdiť, že ste toto zadanie splnili. Je to vlastne taký zázrak. Zázrak divadla, zázrak ľudskej tvorivosti, ale zázrak aj výtvarného videnia, ako môžu drevení panáčikovia ožiť.
2: S tými manželi Vítkovými, s Vieruškou i Františkem, tím, že sme sa dlouho znali, tak se věděl, jak oni to prožívají a co bych rád jako tím souborem nafotil a co bych rád ukázal lidem, kteří přijdou na tuto výstavu. Já jsem fotograf, který dělá úplně jinou fotografii a toto je vlastně první soubor, který jsem udělal mimo tou sociální fotografii a mimo to, co jsem vlastně doposud prezentoval.
1: Čo ste ocenili na tomto uhle pohľadu? Možno tú drobnokresbu vzniku umenia, alebo že ste dokázali zachytiť divadlo ako také, alebo že ste urobili sondu do tvorby manželského páru?
2: Víte, ty loutky vznikly z veľké lásky, pretože ti dva lidé se hrozně milují. I v pozdním věku mezi nimi jiskří, doslova jiskří láska. Věruška má 90 let a František má 98 let. A mezi nimi je to jako, kdyby se včera setkali. z toho jsem vlastně vycházel, když jsem dělal tu knihu a když jsem dělal ty fotografie.
1: Treba povedať, že knihu máte práve v rukách. Na obálke je fotografia tohto manželského páru. Aké meno dostala kniha?
2: Ta kniha se jmenuje Piškander Dula. Tady vidíte to, co jsem říkal. Vidíte tu lásku mezi nima, jak ona ho přijímá, jak on jí má rád. To, že je ta kniha na světě, za to může právě tady paní ředitelka.
1: Která nám pově pár slov.
3: Jsem Ilona Ryholcová, jednatelka kultury Nový Bor. Moc rádi jsme spolupracovali na této knize i výstavě, protože to byla opravdu srdeční záležitost. To, co se nám podařilo vlastně vůbec jako vytvořit a díky Jindrovi, který je hlavním pachatelem takové krásné výstavy, pomohl Oméně Říčařová Vítek prostě dostat do světa a jejich tvorbu zviditelnit, protože už je to několik let, kdy cestovali po Tokiu a po New Yorku a že teď konečně se vrací do Čech a na Slovensku, co jsme rádi.
1: Budeme hovorit aj o bábkoherectve a o, zase použijem ten český výraz, loutkách. Čo můžeme vidět v knihe a čo můžeme vidět na fotografiách okolo nás a čím je táto tvorba výroby bábok výnimočná?
3: Loutka je, to jsou pocity, je to filozofie, není to klasická hra, oni hrajou beze slov, takže je to pocity, zvuky, hudba a všechno to jde od srdce, jsou to lidské zážitky od lásky po smrt až přes nějaké vztahy těch loutek, vlastně, které spodobňují lidské vztahy. Fotografie jsou fantastické, protože člověk přijde a chce si na ně opravdu je pohladit, ty loutky. Jsou nejenom nádherně stvárněné, jsou skvěle vytištěné a jsou prostě fantastické a člověk se dojímá, protože z nich vidí ten vztah a slyší i rozhovor těch dvou třeba loutek mezi sebou, nebo slyší i ten zvuk i cítí ty pocity z toho.
1: Jindřich Štrajt je jednou z najvýznamnejších postav nielen českej fotografie. Čo pre vás znamená spolupracovať na takejto tematicky novej tvorbe?
3: Ja som ráda, že si pro tú spolupráci vybral práve Kulturu Nový Bor, kde sme už spolupracujeme několik let na fotografii sociální a různých tématech. A teďkon to bolo poprvé, když mi řekl, že bude fotografovať loutky, tak som neváhala. Řekla som, musíme udělat výstavu, musíme udělat knihu. A sme tu a musíme putovať do Bratislavy, aby sa to rozkřiklo i za hranicama.
1: Jindřich Štrajt práve listuje vo svojej novej knihe. Čo vidíte na svojich fotografiách?
2: Ja samozrejme prožívam tie loutky. Ja s nima žiju doslova. Znám je ako živé vlastne, pretože ja som to predstavenie videl niekoľkokrát.
1: Ako sa volá predstavenie?
2: Piškander Dula.
1: Tak už rozumieme názvu.
3: Ten název je naprosto fantastický, jak na to přišli František s Věrkou, protože šli z divadla Drak, které zakládali a okolo, kde byli v Hradci Králové, tak tam je kostel a na tom kostele bylo dětskou rukou napsáno Piškander Dula a oni si řekli, to je ono. To je přesně, nevíme, co to je a je to fantastický a my děláme taky něco průkopnického, bereme to divadlo úplně jenom jako vyjádření, to, co cítíme jako vztah člověku ke světu a Piškander Dula přesně znázorně to, co my chceme říct, je to něco úplně nového a můžeme si pod tím představit nic, ale nebo naprosto všechno.
2: Každá ta fotografie, která znázorňuje tu loutku, tak to jsou jako lidské příběhy vlastně a je jako taková stěžejní loutka, která tady je, tak je to loutka smrtky. Když jsme ji fotografovali, tak s ním byla největší trápení, protože ta loutka má každý ten detail té ruky, toho těla, té kostičky připoutaná na vlasci. A s tou loutkou potom hraje ta Věruška, nebo této knize je to David, to je jejich syn, který s nimi hraje, protože Věruška už toho moc nemůže uhrát. A ta loutka prostě žije každým dotekem, každým pohybem, prostě se proměňuje, je chvilku veselá, chvilku smutná, prostě je to něco nádherného. Toto je stín té loutky.
1: A působí nejen výtvarně, ale i strašidelně.
2: Má to všechny roviny, ale ta kniha, vraťme se k té knize ještě, tam má několik kapitol. Toto je Věruška, která kromě toho, že hraje, tak ještě kreslí. Takže tady jsou její kresby, které jsme taky vytvořili z toho výstavu samostatnou. A ten František zase, kromě toho, že dělá ty loutky, že je vyrábí, tak ještě kreslí, dělá takovéto krásné grafiky. Takže to je další část té knihy, kterou tady jako prezentujeme. A tady ta poslední část je vlastně o jejím životě.
0: S Jindřichom Štrajtom a Ilonou Reholcovou hovorila redaktorka Ivica Rutkajová. Výstavu Loutkářské legendy objektívem Jindřicha Štrajta môžete vidieť v priestoroch Českého domu v Bratislave do 23. októbra.

Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi.